Kači pře Jiří Procházka a to přímo ze studia Rádia 4 EB. Právě posloucháte české vysílání na frekvenci 98,1 FM a můžete nás slyšet každou sobotu od 10. hodiny dopolední, tedy stejně jako dnes. A slovenské vysílání pak můžete slyšet každý pátek od 18. hodiny večerní. Také na stejné frekvenci. Tak přeji nerušený poslech, přeji dobrou náladu.

Vážení posluchači, dnes je sobota 10. října, tedy 10. října roku 2026. Je sobotní dopoledne, sluné, a je právě 10 hodin a 7,5 minuty. 10. říjen je 283. dnem roku. Do konce roku zbývá 82 dní. No a dnes je mimo jiné Světový den duševního zdraví. Takže já nevím, jestli všichni blázni mají svátek, anebo všichni ty, kteří jsou ještě ve snách, nevím. A také ale dnes je Světový den proti trestu smrti. A možná sledujete zprávy, co se stalo v Americe. No a svátek má dnes Marina. A Milan Chladil, tak ten už čeká, aby vám o Marině řekl své.

0: No a do České republiky tam posíláme přání hezkého zbytku noci. Přejeme hezký podzimní říjnový den, i když bude asi dneska trochu ještě deštivý, nebo noc tam byla deštivá. A samozřejmě přes pár moří kontinentu posíláme pozdravení a pojďme se podívat, jak vypadá počasí právě teď v tuto chvíli nebo před hodinou. V České republice, kde ještě hluboká noc, Krušné hory ty mají plus 9 stupňů, Praha má plus 11 stupňů, Kvilda na Šumově plus 7 stupňů, Českomoravská Vysočina 11, Brno na Jižní Moravě 11 a Ostrava na Severní Moravě 12. Jak vypadá obloha nad Českým a střední Evropou? Deštivá. Pojďme se ještě podívat, jaké byly nejnižší a nejvyšší teploty 10. října měřené v pražském Klementinu. Tak nejmenší teplota byla v roce 1782 a sice minus 0,1 stupně Celsia. No a nejvyšší byla v roce 2018 23 stupňů Celsia. Jen tak pro srovnání, zde na Kangaroo Point je právě 22 stupňů a počasí je zatím slunné. Já ale nemohu vynechat aktuální situaci, tedy současnou situaci v České republice. Tento týden jsou v Česku volby do zastupitelských orgánů a hlava státu si na tento volební víkend vzala dovolenou a opustila Českou republiku. No ale zde je poslední zpráva z dnešního rána. Prezident republiky Petr Pavel se nečekaně vrátil z dovolené v severní Africe, aby odvolil v Černoušku. V Černoučku. Řekl, že udělal chybu, po hlasování nicméně zamířil zpět na dovolenou. Volby v Česku probíhají obvykle v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin, a to tajným, všeobecným a přímým hlasováním. Volby 2026 tedy probíhají 9. a 10. října. V tomto termínu proběhnou komunální volby a společně s nimi také první kolo voleb do Senátu. Tak já se zvědav na výsledky voleb a možná budou výsledky zajímavé, ale mě napadlo, že když jsou volby, tak jsem si vzpomněl na jednu písničku Jana Verycha o babičce Mary, která šla taky do voleb. Tady je.
1: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu.

0: ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce. Jo, no, no, no.
1: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mami se strčí do kapsy. Klika cvakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý,
2: nejkrásnější.
1: Jedu volit do Prahy. Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády má štěchovické peklo s švajsnou svatojánských

0: Prahy, po proudu až do Prahy, stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni, že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
0: nevadí
1: na předáka, je to mládí.
0: To mládí
1: ze všech,
0: všech
1: nejvíce,
2: víc a více,
1: volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila,

0: wolba ma zabitą, zalk sobie manitą.
1: Tak vidíte, jak dopadla babička Mary, když šla do voleb. Další písnička tady jde k těm, kteří se necítí dobře. Jsou nemocní v péči lékařů. Prostě přejeme lepší náladu, brzké uzdravení, aby to všechno bylo zase v pořádku jako dříve. A zde je písnička pro ty marody.

Pojďme se podívat na události, které se váží k dnešnímu dni, tedy k 10. říjnu v Česku a ve světě. Tak v Česku. V roce 1780 císař Josef II. Položil základní kámen pevnosti a města Terezín. V roce 1938 dle Mnichovské dohody muselo Československo odstoupit pohraniční území Německu. V roce 2004 jaderná elektrárna Temelín jako celek ukončila zkušební a zahájila plný komerční provoz obou výrobních bloků. V roce 2010 Josef Váňa posedmé vítězem Velké Pardubické. No a ve světě v roce 1846 anglický astronom William Lassell objevil Triton, největší měsíc planety Neptun. V roce 1917 Lenin svolal v Petrohradě tajné setkání ústředního výboru, kde prosadil bolševickou revoluci. V roce 1964 v Tokiu byly zahájeny 18. letní olympijské hry. V roce 1983 program Venera. Sonda Venera 15 dosáhla oběžné dráhy a Venuše a zahájila mapování jejího povrchu za pomocí radaru. No a v roce 1986 zemětřesení o síle 7,5 MW zasáhlo město San Salvador v Salvadoru. O život přišlo asi 1500 lidí. No a kdo se narodil, tak v Česku v roce 1942 to byl Luděk Nekuda, hudebník, trumpetista, zpěvák, textař, scenárista a dramaturg. No v roce 1954 se narodil 10. října Ondřej Havelka, herec a zpěvák, ale také Vašo Patejdl, slovenský zpěvák, hudebník a textař. No a ve světě 1830 se narodil Giuseppe Verdi, italský hudební skladatel. V roce 1913 Claude Simon, francouzský spisovatel. A v roce 1924 Ed Wood, tvůrce nejhorších filmů všech dob. Já jsem tam tenhle moment a ten rok musel dát, protože jsem slyšel poprvé, že byl vyhodnocen tvůrce nejhorších filmů všech dob. Ed Wood zemřel 10. prosince 1978. No a kdo nás opustil, tak v roce 1978 to byl Josef Bejvl, český herec. V roce 2008 Jiřina Petrovická, herečka. A v roce 2014 Pavel Landovský, český herec a dramatik. No a ve světě nás opustili v roce 1659 Abel Tasman, nizozemský mořeplavec. Proto asi Tasmánské moře. V roce 1963 nás opustila Edith Piaf, francouzská zpěvačka. V roce 1982 Jean Effel, francouzský kreslíř a novinář. V roce 1985 Orson Welles, americký divadelní a filmový režisér a herec, ale také ve stejný den a ve stejný rok Yul Brynner, rusko-americký herec, zpěvák, kytarista, artista, válečný rozhlasový zpravodaj a televizní režisér. No a v roce 2019 to byla Marie José Natová, francouzská filmová, televizní a divadelní herečka. No a protože dnes je tady výročí, smutné výročí Edith Piaf, francouzské šanzonierky, která z nás opustila právě 10. října, tak zde je jedna z nejznámějších písní, tentokrát v originále.

0: Já ještě zůstanu u výročí opět smutného, speciálně u výročí úmrtí Pavla Landovského. Zde je jen stručná informace o tomto kumštíři a bouřlivákovi. Pavel Landovský se narodil 11. září 1936 v Německém Brodě, později tedy Havlíčkův Brod. Zemřel 10. října 2014 v Kytíně. Pavel Landovský byl přezdívaný, přezdívku měl Landák, byl český herec, dramatik, disident, signatář Charty 77 a do svých filmů ho obsazovali režiséry jako Jiří Menzel, Jiří Krejčík, Pavel Juráček, Miloš Forman či Jan Svěrák. Vyučil se původně nástrojařem a po maturitě na strojní průmyslovce se čtyřikrát marně pokoušel dostat na studium herectví na DAMU. Začíná jako řadový statista v Teplickém divadle. V roce 1960 začal hrát v Severomoravském oblastním divadle v Šumperku. V letech 1961 a 63 působil v Západočeském divadle Klatovi a v roce 63 až 65 ve Východočeském divadle v Pardubicích. V roce 1966 zakotvil na 11 let v Pražském činoherním klubu, kde byl spolutvůrcem jeho nejslavnější éry. Revizor a strýček Váňa. Landovského angažmá ukončil mocenský zásah v době normalizace v roce 1976. V roce 1978 v Pražském bytovém divadle Vlasty Chrabostové hrál ve hře Play Macbeth roli Macbetha. Po návratu do Česka hrál v letech 1990 až 2008 v divadle Na Zábradlí, v Národním divadle, v divadle V Dlouhé a divadle Hibernia. Působil také jako příležitostní dramatik a kromě divadla psal i pro Československý rozhlas. Landovský byl vynikající jako řecký proutník v kunderovské adaptaci Já truchlivý bůh. Nezapomenutelný je jeho slánek v Havlově audienci. Hrál v řadě legendárních československých filmů, jako Ostře sledované vlaky, Markéta Lazarová či Adelheid. Populárně také jako major Terasky v adaptaci Švandrlíkových Černých baronů. Landovský se zasloužil o zveřejnění Charty 77, protože její první opisy se podařilo Václavu Havlovi odeslat poštou poté, co Landovský ve svém autě ujel STB, která je pronásledovala. Po podpisu Charty 77 byl opakovaně vyslýchán STB a v rámci akce Asanace vyhnán do emigrace do Rakouska. Zde se stal hercem prestižního vídeňského Burgtheatru a od roku 1989 hrál opět doma v Československu. Jeho manželkou byla v letech 1962 až 1973 dramatička a scénografka Helena Albertová. Syn Jakub je právníkem a komunálním politikem, v letech 2015 až 2019 byl náměstkem ministra obrany České republiky. Od srpna 2019 je velvyslancem České republiky při NATO. Partnerem dcery Beatrice byl básník J.H. Krchovský. Jeho synovcem je herec Pavel Slabý. Pavel Landovský v posledních letech trpěl cukrovkou a po prodělané cévní mozkové příhodě byl upoután na invalidní vozík. Pavel Landovský zemřel 10. října 2014 na infarkt myokardu. Poslední rozloučení s umělcem se konalo v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí v Praze 17. října 2014. Pohřben je v Dobrnicích nedaleko Čihoště. A ještě připomínka. Pamětní desku umístěnou na jeho rodném domě v Havlíčkově Brodě, kterou vytvořil sochař Radomír Dvořák, odhalil v roce 2010 Evžen Brixius a zobrazuje Pavla Landovského v jeho rolích ve filmech Utrpení mladého boháčka a Černí baroni a forma policejního trojportrétu připomíná jeho pronásledování. Tak tolik o Pavlu Landovském a já zde mám písničku, kde zpívá Valdemar Matuška, Naďa Urbánková a ten třetí hlas, to je právě Pavel Landovský.
1: Holčička na naší ulici měla ráda chlapečka s bílou čepicí. Z chlapečka se vyklubal statnej námořník. Svaly měl jak Herkules, tváře krev a

chodíval s ním mariňák s bílou čepicí. Už to nebyl námořník, nýbrž kapitán, svaly měl jak herce.

0: do parku a pletem mu tričko.
1: Tak to byl Landovský, Valdemar Matuška, Naďa Urbánková. Jsme u svátku. Tak dnes má svátek Marina, to už jsme slyšeli hned na začátku a byla tam písnička od Milana Chladila. Zítra to bude Andrej, 12. Marcel, 13. Renáta, 14. Agáta, 15. Tereza, 16. Havel, to už bude neděle. Tak všem přejeme dobrou náladu, hezkou oslavu a protože je, nebo svátek má Agáta, tak tedy písnička Agátě.

No a všem, co budou slavit narozeniny. Ve dnech minulých, nebo v přítomnosti, nebo v příštích blízkých dnech, tak všem přejeme hodně zdraví, přejeme štěstí. Přejeme ještě jednou zdraví, ještě jednou štěstí a také samozřejmě nějakou oslavu. A protože zde v Brisbane nebo v Austrálii začíná léto, tak to přání k těm narozeninám je s Helenou Vondráčkovou.

zabudl se. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

No a co je nového v Československém klubu? Tak právě v tuto chvíli probíhá brigáda v Československém klubu. No a my děkujeme všem, kteří pomáhají udržet a nebo zvelebit Československý klub a jeho velmi hezké prostředí. A posíláme všem dobrovolníkům písničku.

No a v československém klubu zůstáváme Klokánek, Česká škola, Slovenská škola, tak Česká škola se setkává v první pátek v měsíci během školního roku, kromě školních prázdnin, tedy od 5. do 6. hodiny, od 5. do 6. hodiny. Klokánek je od 16.30 s cílem, aby se co nejvíce rodičů a dětí mohlo setkávat společně a ulehčili jsme tím cestování rodičům sourozenců různého věku. Slovenská škola ta bude mít příští zkoušku 17. října a 31. října. No a pro více informací o Klokánkově a České škole volejte Mili Umlauf na telefonu 0437 720 682 a informace o Slovenské škole to vám podá Ivana Oumara na telefonu 0498 130 271 a nebo navštivte webové stránky Československého klubu.

No a novinky v československém klubu, tedy spíše, co pro nás je připraveno v československém klubu, tak v neděli 25. října, Národní den, tedy bude oslaven Národní den a bude v klubu nedělní oběd v obvyklém čase, tedy od 12 do 4 hodin odpoledne. No a na jídelníčku je polevka kapusnice, bude vepřové koleno s křenem, hořčicí, okurkou a chlebem, bude vepřový řízek s bramborovým salátem, bude kuřecí řízek s bramborovým salátem, ale jako vždy volejte pro objednávku 0497 344 377 nebo mailujte na ccqbrisbane@gmail.com. Samozřejmě přejeme dobrou chuť.

to jenom šplouchání morských vln. Já tady mám ještě upozornění na Festival českých a slovenských filmů, který se koná od 13. do 15. listopadu v New Farm Cinema na 701 Brunswick Street. V Brisbane budou tentokrát 4 filmy. Lístky na představení si můžete zakoupit na www.casffa.com.au, kde si vyhledáte lokalitu Brisbane. O tomto filmovém představení bylo řečeno už v předchozích sobotních vysíláních docela dost a bude až v listopadu. Já jen dodávám, že sponzorem tohoto festivalu je Škoda a festival je v Melbourne, ten už běží od 9. do 18. října. V Adelaide bude od 6. do 8. listopadu a v Brisbane tedy od 13. do 15. listopadu.

A je zde ještě jedna událost, a sice Mikuláš v sobotu 5. prosince. Podrobnosti to bude v Československém klubu Brisbane a oslava bude spíš, já bych řekl, je to spíš nadírka než oslava. V sobotu 5. 12. od 11. do 5. odpoledne a telefon pro informace je 0497 344 377 nebo mailujte na ccqbrisbane@gmail.com. Tak na Mikuláše si ještě chvilku počkáme, ale je už velmi blízko. Takže ta poslední zpráva dnešní, tedy od Československém klubu, je to velmi důležitá informace, páteční večeře 16. října. Na jídelníčku je polévka cibulová, uzené na postýlce zelí v bramboráku. No, jestli se bude hovět bramborák v zelí nebo uzené v zelí. To je jedno, bude to dobrý. A vepřový a kuřecí řízek s bramborovým salátem. Tak jako vždy, pro objednávku volejte 0497 344 377 nebo mailujte na ccqbrisbane@gmail.com. Takže, vážení posluchači, to bude příští páteční večeře a já musím popřát, samozřejmě, a rád popřeju dobrou chuť.

Vážení posluchači, naše dnešní sobotní vysílání Rádia 4B na frekvenci 98,1 FM končí. Já jsem Jiří Procházka, děkuji vám za vaši společnost a jen připomínám, že naše české vysílání můžete slyšet každou sobotu o 10. hodiny dopolední, slovenské vysílání pak každý pátek o 18. hodiny večerní a také na frekvenci 98,1 FM. Příští vysílání bude v němčině, já vám přeji hezký víkend, no a příště naslyšenou.